0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

skladba s naozaj silným odkazom a bude toho o mnoho, mnoho viac. V Lunchtime na Vive aj toto. Jesse Marv a Teddy Swims. Ich skladba s názvom Dirty. Poteší určite aj Ema Drobná.

Počúvaš Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

Cítim začiatok a cítim koniec. Cítim staré dobre, cítim nové. Cítim strach, áno, cítim bolesť. Cítim rast, áno, cítim progres. Cítim Bratislavu, cítim Prahu. Cítim liberálu, cítim pravu. Cítim ateistov, cítim zbožných. Cítim slobodu a cítim pravdu.

0: Rádio Viva.
1: Jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.